0: srdcovky Hit Rádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrušil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, za chviličku 7:00, první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Lidé, kteří v listopadu nebo prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží. Vyčkají-li na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun více, než kdyby přestali pracovat už letos. U vysokých příjmů může být rozdíl daleko větší. A to i přesto, že se v lednu vyplácené důchody zhruba o 300 valorizují. Parametry výpočtu nových penzí totiž od ledna zlepší minulý růst mest, od něhož se důchody také odvozují. Na parkovišti v pražských Čakovicích se v pátek večer sjeli stovky upravených aut a zhruba 2,500 lidí. Ilegální tuningový sraz komplikoval dopravu v okolí, na pořádek ale dohlížela policie se zásahy z vrtulníku. Vážnější problémy hlídkám hlášeny nebyly. Část účastníků se po 10. hodině večer začala přesouvat na Zličín. Policie teď kvůli celoevropskému sjezdu dál drží zvýšenou pohotovost a sleduje hlavní tahy. O víkendu se má akce přesunout na Moravu. A pojďme také na sport. Francie v Lize národů poprvé ztratila body, když remizovala 1-1 s Itálií. Belgie naopak mezi elitou nezaváhala a porazila Turecko 3-0. V druhé lize Robert Lewandowski zaznamenal hat-trick při drtivé výhře Polska nad Rumunskem 6-0 a Slovensko ve třetí divizi ztratilo vedení a na Faerských ostrovech remizovalo 1-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: V 10 dopoledne začne den otevřených dveří v Kramářově vile. Nabídne prohlídku více než 50 místností historické rezidence premiérů, včetně reprezentačních salonů, pracoven, kulečníkového sálu nebo jídelny a zahrad. Komentované prohlídky budou probíhat do 17. hodiny. Z Metropole Lucie Deňková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se budou rozpouštět. Odpolední teploty stále velice příjemné, tak užívejte skvělé počasí až 24 stupňů Celsia.
0: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: Krásné dobré ráno, Lea s Filipem s vámi 7:03, tak nám napište, kdo s námi taky vstáváte, nebo usínáte, anebo pracujete, prostě ať už děláte cokoliv, taky s námi můžete cestovat a nebo nás ladit online. Díky, že jste s námi, sobota 3. října, nevím, kdy se to stalo, za chvilku jsou Vánoce, k tomu se dneska ještě dostaneme, tak hezké dobré ráno a jdeme hrát. Hitra.

0: Ordinary Alex Warren, hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minutek k tomu s vámi Lea a Filip. Celý víkend nás čeká nádherné babí léto a já přemýšlím nad tím, proč se tomu říká babí léto, to je jak dědečkovo léto.
1: To já nevím.
0: Dědovo léto, proč babí léto?
1: Já to jdu najít.
0: Tak jo.
1: Jo, protože máme na to chvíli.
0: Někteří z nás už jsme schovávali zahrádky, že jo, malověrní restauratéři. Tak prosím vás, má být nádherně. Český hydrometeorologický ústav, to jsem řekla hezky po rádu, to je strašný jazyk kolem.
1: To se vytáhla teď.
0: Slibuje 25 stupňů a oblohu bez jediného mráčku. Jenže když se podívám na počasí na příští týden, tak nám tohle vydrží tak do úterka. A najednou od středy 13 stupňů, 12 stupňů, 11 stupňů. Takže prosím vás, kamarádi, užijte si víkend, co nejlépe můžete. Užijte si toho nádherného počasí, dobíte vitamin D a dobrou náladu, energii, k tomu samozřejmě náš playlist, co víc si přát. Ale proč se tomu říká babí léto?
1: Hele, já jsem chtěl využít AI, všemocný nástroj moderní doby, a jako je to tak divně popsaný, že ani nevím, co to chci číst, jo.
0: Řekni to.
1: Hele, tady je třeba napsaný, mně to nedává smysl, ale přečtu, co píše AI. Původ v přírodě, pavučiny. Hlavním meteorologickým znakem tohoto období jsou jemné stříbřité pavučiny poletující ve vzduchu, na kterých se mladí pavouci nechávají unášet větrem, takzvané babí léto v biologickém stavu. Jako chápeš to?
0: Ne.
1: Co ta AI, takže přátelé...
0: To je porádu na mě strašně.
1: Nevěřte AI, jo, ona nikdy se trošku jako zblázní, takže... My to najdeme zatím.
0: Tak hezké dobré ráno, a pokud víte, proč se babímu léto říká babí léto, ale třeba Filipovo léto, nebo Hitrádiové léto, nebo Lej léto, dědečkovo léto, proč je to babí léto? No, ale bude krásně a to je důležitý. Tak hezké dobré ráno, my jdeme hrát Forever in Love a taky Coldplay, Little Sims, Burna Boy a jejich We Pray za chviličku.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy a přišla nám krásná zpráva, proč se babímu létu říká babí léto. Krásné dobré ráno, Leonko a Filipe, no mně vždycky teda bylo říkáváno, že babí léto se tomu právě říká kvůli těm poletujícím jakoby vláskům, které připomínaly babičiny šedivé vlasy, proto babí léto. Konečně, hezky vysvětleno a nepotřebujeme k tomu AI.
1: No přesně tak, podepsala se posluchačka?
0: Počkej, tady v dalších zprávách vidím Ivča, tak asi posluchačka
1: tak Ivča. My oficiálně teď oznamujeme, že Ivča posluchačka Hitradia je chytřejší než umělá inteligence.
0: Tleskáme, protože hrozně hezky napsaný. A je pravda, že já si vlastně vybavuju, že opravdu ty pavučinky lítají. Mně se stalo 2 dny zpátky, že jsem někde procházela a nejednou. A bylo to celý obličej od pavučiny. Takže babí léto, krásně vysvětleno. Za chviličku Pokáč, nebo taky Axwell Ingrosso, a nebo Katy Perry. Hezké ráno.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Maxwell Ingrosso, More Than You Know. Teď už Filip Lejček a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Německý mladík v Heilbronu oslavil své 18. narozeniny a možnost řídit bez dozoru tak divoce, že necelé 3 hodiny po půlnoci s autem plným 4 kamarádů nezvládl rychlou jízdu na kruhovém objezdu. Narazil do stromu, zdemoloval vůz na totální škodu, ale celá posádka skončila v nemocnici jen s lehkými zraněními, ale zajímavé na tom je, že tady hned po 3 hodinách přišel o řidičský průkaz.
0: Tak opatrně za volanty a hlavně, že to dobře dopadlo.
2: V texaské obci došlo na začátku září ke kuriózní situaci, když tam bylo zavřeno místní policejní oddělení. Ve zdůvodnění tohoto kroku se mimo jiné píše i to, že trinidadští, respektive to je ta obec v Texasu, strážníci obyvatelům nepřinášeli žádný užitek a naopak jim prý spíše škodili. Na celostátní výstavě v novozélandském městě Taupo soutěžilo téměř 300 perfektně načesaných a hýčkaných morčat o titul šampiona. Unikátní akce přilákala stovky diváků a o vítězích rozhodoval v mezinárodní porotě také pozor český rozhodčí Jiří Kytner, který na protinožce dorazil posuzovat kvalitu srsti, barvu i celkový zdravotní stav těchto oblíbených hlodavců.
0: Měl jsi někdy morče?
2: Ne, neměl, ale chtěl jsem ho a jsem rád, že rodiče mi nedovolili každou věc, kterou jsem chtěl.
0: Já jsem taky morče nikdy neměla. Já jsem měla křečka a taky to nedopadlo moc dobře.
2: Já, ty jsi to říkala před chvíli, já bych to radši do rádia nepublikoval.
0: No, vysála jsem ho vysavačem, výborně, ale úplně nechtěně, protože by utekl a prostě, no, stalo se to, ale už je to strašně.
2: A to už nešel z toho sáčku vyndat.
0: On to nepřežil.
2: On to nepřežil. Tak budíš, jemu zem lehká.
0: Je mi normálně smutno. Fakt. Po tom křečkovi.
2: Amen.
0: Jdeme hrát muziku. Bože, já jsem si na to fakt teď vzpomněla, já nevím, mě bylo 12, 13, je to tak, fakt strašně
2: tak
0: dlouho.
2: Tak si kup odpoledne novýho, jo?
0: Ty křečku.

0: Jason Derulo, Take You Dancing. Hezké dobré ráno, pojďme se podívat, k čemu se váže den 3. října, kdo dneska slaví, co se dneska děje. Tak přátelé, Světový den úsměvu. To tady u nás na Hit Radio funguje, protože my se tady docela nasmějeme, co Fildo?
1: My se smějeme neustále tady. A hlavně, víš, co se mi líbí?
0: Ne.
1: Že my neustále hledáme nějaký otázky, že hlavně tebe dneska napadlo prostě nějaký téma, víš? Ale jsme prostě, co to vlastně vůbec znamená babí léto, kde to vzniklo, jo? A předtím se mě taky ptala, kolika let se vůbec dožívají morčata, tak jsme se na to podívali. Já jsem se vlastně tady dneska jako vzdělal, protože já jsem
0: obohacující
1: typoval...
0: Obohacující ráno.
1: No přesně, já jsem typoval, že křečci se dožívají 5 let.
0: Ano.
1: A pravda je, že ty nejdéle žijící 3,5 roku, tak aby i vy jste byli obohaceni o tuhle informaci.
0: No, aby toho nebylo málo, tak přidáme ještě to, že dneska je jakýsi den přítele, boyfrienda. Tak holky, ženy, dívky, svým partnerům, pokud někoho máte a nejste single ladies, to bychom si taky mohli zahrát, Beyoncé, tak prosím vás, obejměte je, dejte jim polibek navíc. Oslavujte to, že se máte, že se probouzíte s ním, že usínáte s ním a prostě, že jste milovány. Co si, Ježíš, až hlas mi z toho přeskočil. Milovány, chtěné, prostě krásné pro ty vaše polovičky. A pánové teda, no, tak všechno nejlepší, Fildo, všechno nejlepší. Ty jsi takový můj rádiový parťák.
1: Děkuju.
0: Boyfriend, tak můžu ti říkat boyfriend?
1: Jo, říkaj mi boyfriend. A to je taky určitě nějaká písnička.
0: Myslím, že od Justina Biebera. Každopádně za chvilku Benson Boone, Lucenzo Don Omar, dáme si troška léta, Densko Duro a spousty dalších skvělých hitů. A kdo ví, jestli nepřijdou i kabáti. Hit Radio.

0: Remember Britney, bitch.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, je 8 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. V Pražském národním divadle dnes předají ocenění 20 laureátům cen Thálie. Ceny se udělují za mimořádné jevištní výkony v Česku, v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla a v oboru muzikálu, operety a podobných žánrů. Tentokrát za období od 1. července 2025 do 30. června letošního roku. Od roku 2020 se oceňují také samostatně mimořádné umělecké jevištní výkony v oboru alternativního divadla a v oboru loutkového divadla. Druhý pilot společnosti Fly Dubai, který se podle vyšetřovatelů ve středu pokusil během letu do Tel Avivu záměrně zničit letadlo, kde bylo 182 lidí na palubě, měl už dříve zákaz létat v rodném Ománu. Tamní úřady mu letectví zakázali kvůli obavám z extremismu. Přesto ho později zaměstnali aerolinky ze Spojených arabských emirátů. Muž během letu napadl kapitána a katastrofu se ale naštěstí podařilo odvrátit. A pojďme také na hokej. Nově jmenovaný český kapitán Bostonu David Pastrňák přispěl v NHL dvěma asistencemi k vítězství hokejistů Bruins na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Za Boston nastoupil také Pavel Zacha a po Pastrňákovi strávil na ledě ze všech útočníků Bruins nejvíce času, téměř 22 minut a měl 3 střely na branku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Pod motem Bydlím, tedy sem, pokračuje festival Den architektury. Víkendový program nabízí komentované procházky ve Veletržním paláci, program pro děti a akci doplňuje také přehlídka Film a architektura v kině Světozor a Edison Film Hub. Více na webu denarchitektury.cz. Z Prahy, Lucia Daňková.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
3: Dnes přes den bude většinou jasno nebo skoro jasno, teď po ránu ještě počítejte s mlhami, tak pozor hlavně na silnici. Odpolední teploty však budou opět fantastické, maxima až na 24 stupních Celsia.
1: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
5: Krásné dobré ráno, pokračujeme dál 4 minutky po 8. Za chviličku pro vás máme skvělý tip, kam třeba dneska celá rodinka vyrazit. Do té doby Imagine Dragons anebo Sam Feld a Jonas Blue.
1: Hit Radio City.

0: Follow You, hezké dobré ráno. Imagine Dragons, 8 hodin, 8 minut, hezké dobré ráno. Sobota, 3. října a my se podíváme, kam by jsme dneska všichni společně mohli vyrazit. Máme tady totiž s Filipem pro vás skvělý tip. Na 7 místech Česka se dneska můžete podívat do lesů obnovených po kůrovcové kalamitě z roku 2018 až po rok 2021. Určitě si to všichni pamatujeme. A akci Den lesů nové generace pořádá státní podnik Lesy České republiky. A vzhledem k tomu, že dneska má být opravdu krásně, takové to typicky babí léto, tak návštěvníkům mimo jiné nabídne komentovanou prohlídku. Ukážou vám lesnickou techniku, včetně dronů, předvedou práci s motorovou pilou a taky práci stromolezců, anebo nabídne výroby ze zvěřiny jako pochutinu. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě je to pro celou rodinu, myslí se i na ty nejmenší návštěvníky. Pro děti lesníci připraví programy lesní pedagogiky. Tak pokud vás zajímá více informací a kde tohle všechno probíhá, mrkněte se na webovou stránku sazimelesinovegenerace.cz a tam najdete pro vás tu nejbližší akci.
1: Hit Radio City.

Farná Miraj, vzpomeneš si v muzice, pokračujeme i za moment. Čeká nás One Direction, což je z kapela, ano. Což je skupina, která už vlastně dneska neexistuje, ale my si na ně rádi zavzpomínáme. A taky bude jedna z nejbohatších zpěvaček, která se letos vdala. Taylor Swift, tak si na to počkejte.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Original Official. Hit Radio s vámi taky Lea s Filipem a dáme si za chviličku, za moment, za pár vteřin ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, podíváme se na tři zajímavosti ze světa. Například vyhřívané lavičky nainstalovalo město Skellefteå na severu Švédska. Sloužit mají především seniorům a lidem čekajícím na místní hromadnou dopravu během dlouhých zim. Lavičky se automaticky aktivují při nízkých teplotách a využívají energii z místních obnovitelných zdrojů. Radnice uvádí, že provoz je energeticky úsporný a dlouhodobě udržitelný. Nechcete opustit pohodlí gauče, ale chcete kempovat? Nový trend to umožňuje. Ve velkých městech se otevírají VR kempy. Zaplatíte za hodinu v prázdné místnosti s klimatizací a sluchátky a můžete virtuálně tábořit na Mount Everestu nebo si opékat buřty v pralese. Skutečné buřty jsou zakázány z bezpečnostních důvodů. No a italská policie může snadněji postihovat vyhazování cigaret či jiného odpadu z auta. Počítá s tím vládní nařízení, které začalo platit o víkendu. Pro uložení pokuty už nebude nutné přistihnout automobilistu příčinu. Za vyhození cigarety hrozí sankce až 47 tisíc korun.
0: A my jdeme hrát Lucie Lenka Dusilová. Jsem tak hezké, dobré sobotní ráno.

0: Set Me Free, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno. Filipe, přátelé, kamarádi, víte, co je to kamínkování? Víš, co to je?
1: Ne, vůbec nevím.
0: Fakt ne?
1: Ne, napadají mě jedně takový ty kamínky, jak se na ně kreslejí ty obrázky.
0: Ano, je to ono, to je přesně to, když pomalujete kamínek, napíšeš na něj třeba i nějaký vzkaz a necháte ho na nějakém hezkém místě a pak ho prostě někdo najde a odnese zase někam jinam, tak to známe. Určitě jsme někdo někdy takový kamínek viděli, potkali, mně se dokonce stalo to už dvakrát, že jsem takový kamínek našla. No a existuje ještě jedno kamínkování, které pořádá Super Zoo, kde namalujete kamínek, donesete ho do jedné z jejich prodejen a jiní lidé si ho koupí. No a peníze jdou samozřejmě na psí útulky. A proč o tom mluvíme dneska? Tak ta kampaň totiž dneska končí. A my jsme pro pejsky zatím vybrali přes 4 miliony korun. To je prostě boží. Vy všichni jste boží, kdo jste k tomuhle přispěli, tak prosím vás, dneska ta kampaň končí. Tak kdo ještě můžete, přijďte do Super Zoo, namalujte nějaký kamínek, tam se prodá, prostě to je tak hezký. A já vím, že naši posluchači, když o něco jde, tak se umíme všichni semknout a pomáháme společně. Takže prosím vás, pojďme podpořit psí útulky. Namalovat kamínek, tam se prodá a veškerý výtěžek tam půjde. To je krásný. Hit Radio.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Lidé, kteří v listopadu nebo prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží. Vyčkají-li na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun více, než kdyby přestali pracovat už letos. U vysokých příjmů může být rozdíl navíc daleko větší. Do davu fanoušku rugby v australském Newcastlu severně od Sydney vyjelo v sobotu ráno auto. Zranilo 10 lidí, včetně několika dětí. 5letá dívka a 67letý muž jsou v kritickém stavu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na místní policii. A pojďme také na sport. Český tým narazí ve třetím kole Ligy národů na nejtěžšího soupeře. Svěřenci trenéra Santiago Denie se po dvou porážkách střetnou v Ovieru se Španěly, posledními mistry světa a Evropy. Výběr La Rocha má plný počet bodů a navíc drží rekordní sérii 40 zápasů bez prohry v základní hrací době. Přímý přenos utkání Španělsko-Česko s předzápasovým studiem můžete sledovat na ČT Sport v sobotu, tedy dnes od 20 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Hned po dobrém obědě můžete vyrazit na Žižkovskou drakiádu. Jde o odpoledne pro celou rodinu, kde proběhne volné pouštění draků, ale také výtvarné a pohybové workshopy pro děti a k dispozici bude občerstvení a na místě také bude možné draky koupit. Začíná se hodinu popolední v parku Parukáška. Z Prahy Lucie Daňková.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Dnes bude přes den většinou jasno nebo skoro jasno, teď je po ráno, počítejte s mlhami tak opatrně, hlavně na silnicích. Odpoledne si však užijete opět skvělého počasí, bude až 24 stupňů Celsia.
6: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
7: Hezké dobré, teď už sobotní dopoledne, minutku po deváté, s vámi Lea a taky Filip Lejče.
3: Krásné ráno.
7: Dopoledne.
3: Ne, je ráno.
7: Ráno už bylo za námi. Dobře. Už dvě hodinky ráno vysíláme, tak teď už je do polko. Každopádně narozeninová ruleta se těší na někoho z vás. A dneska tam máme voucher v hodnotě 5000 korun a můžete to využít vlastně úplně na cokoliv. Víc se dozvíte za chviličku, protože teď přichází pes, který nekouše, to je Pitbull. A Mark Anthony, tak si to pojďme dát právě teď. Tak hezkou sobotu.
6: Hit Radio.

0: Sobota 3. října, hezké dobré dopoledne. Taky to kolem vás všechno chrchlá, sípe a kňučí. Že někoho třeba škrapká v krčku. Co, Fildo, jsi zdravej?
1: Seš Já vy? Jsem pojď, ale musím to teď zaklepat na dřevo, nebo z čeho tady máme ten pultíček, aby se mi to nestalo. Je to hned? Je to lusknutí
0: prstů? No, je to období. Chřipka, rýmečka, nachlazení, kosí všechno kolem jako sekáč osudu. U nás v rádiu to taky aktuálně tady vypadá, jak já nevím, na táboře tuberáku, protože každý na sebe pšikáme, kašláme, ještě že ten mikrofon máme každý svůj. Že nám dali každému mikrofon, takovou tu houbu na mikrofon, aby jsme do ní přikali jenom naše
1: jo,
0: bacily.
1: No? Jsi si jistá, že já mám svůj?
0: Ty ne, ale já jo.
1: Tak vidíš, tak nemluv za oba.
0: Tak prosím vás, kdyby Filip zítra nepřišel do práce, tak ho skolila rýmička, jo? Jinak stále častěji na doktory vlastně kašleme a snažíme se vyléčit sami babskými radami. A já tady pro vás mám úžasnou babskou radu. Za prvý, 3/4 z nás prostě nemoc přechodí, i když má 40 horečky a uklidňují se jenom tím, že si před spaním, nevím, na třeba hruď sádlem, jak nás to učila babička. Ale ne nadarmo jsou ty babské rady. Já třeba do dneška díky babičce a vlastně i mýmu taťkovi piju čaj z vlašáku, to znamená z těch skořápek vlašských ořechů. A nebo čaj s máslem.
1: Tak to neznám vůbec.
0: Neznáš? Tradiční domácí lék na bolest v krku je čaj s máslem. Černý čaj a do toho jenom prostě opravdu, já nevím, plátek másla, dát si do malého šálečku a pomáhá to při kašli a nachlazení a hlavně na tu bolest krku. A nebo jako zdroj rychlé energie a prostě je to super. Fakt, vyzkouší to a je to i dobrý.
1: Mám to teda vyzkoušet, když kašel nemám, funguje to jako prevence třeba proti kašli?
0: No spíš, když tě třeba i bolí v krku, nebo když máš unavený hlasivky, prostě něco se ti tam děje. Opravdu čaj s máslem. Vygoogli si to a uvidíš. A odvar proti kašli. Povařit skořápky z asi 10 vlašských oříšků a v půl litru vody po dobu 15 minut. Nechat to chviličku vylouhovat. Osladit medem a prostě ten čaj je za prvý strašně dobrý. Ty si asi nedokážeš představit, jak takový čaj chutná, viď? Možná i naši posluchači, anebo naopak, to někdo zná, protože tenhle čaj pomáhá při suchém i vlhkém kašli, takže teď je období vlašských ořechů. Já jsem zrovna minulý týden dostala do hlavy kaštanem, tak jsem si tak vzpomněla, že bych mohla dostat i vlašákem do hlavy.
1: Přijdeš mi nějaká probraná dneska konečně z letargie.
0: Takže prosím vás, dejte nám vědět vaše babský rady, co vám pomáhá na nachlazení, nebo máte něco vyzkoušeného, osvědčeného, můžeme se všichni inspirovat vzájemně a my si jdeme hrát zase další skvělou muziku. Teď už Miley Cyrus. Let's go. 777-937-777, číslo k nám do studia.
2: Record is on.

0: Hezké dobré dopoledne, Hit Radio stále s vámi. Dneska pro vás máme narozeninovou ruletu, ale jakmile uslyšíte výzvu, tak volejte. Teď ta výzva ještě není, trošku to uděláme takový napínavější, tak si na to chviličku počkejte.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Rihanna, Diamonds, Hit Radio s vámi. 9:30 je tady, tak právě teď volejte 800 937 937, protože tady čeká dáreček v naší narozeninové ruletě pro někoho z vás. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo, hezké dobré dopoledne.
1: Krásné ráno, Leono.
0: Dobré ráno.
1: Rádio. Jsem se dovolala. Já už jsem tady připravená, že odcházíme na houby a říkám, počkáme. Mám tady vnučku, říkám, počkáme, já to zkusím ještě, a ono to vyšlo.
0: Ježíš, vy jste milá. Tak, normálně vy jste tak strašně pozitivně naladěná, to je krásný.
1: Já mám strašnou radost, že vás slyším, to bude vám, ale ono.
0: Ježíš, vy jste láska. Tak Renatko, prozraďte, kdo má ve vašem okolí narozeniny?
1: Moje nejlepší kamarádka Adéla.
0: Adélka, dobře, zeptám se na ten datum, nebudeme se ptát na věk.
1: Na datum, je to včera.
0: Je to včera, takže 2.10. Já už to tady zadávám do našeho chytrého počítače a jdeme na pravidla. Renatko, my vám tady s Fildou zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 2.10. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříček světových hitparád. Na vás bude jeden z těch songů si vybrat. Takže jdeme na to?
1: Ano.
0: Nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, takže když zazní song, řeknete chci, nechci a pokračujem. Jo?
1: Ano.
0: Tak jdeme na to.
1: Jo, to chci, to miluju. To je neskutečný. Vypiju se, moje láska.
0: Ježišmarja, vy jste zlatá normálně.
1: Nejdo nada.
0: Nechcete tady pracovat u nás v rádiu, by máte normálně tak pozitivní nakažlivý smích.
1: No, vždycky nejsem.

0: tak pozitivní, ale relativně většinou, jo. Asi by mě to bavilo, no.
1: No, 100%, máte na to obrovský potenciál.
0: Děkuju.
2: No tak možná příští víkend rovnou na zkoušku, že bychom sem Renatku vzali. Hele, dáme dvě testovací hodiny, když uspěje, což já nepochybuji, jak tady s náma bude až do konce vysílání.
1: Renatko, jste skvělá. Takže určitě Whitney Houston zahrajeme a teď máte taky ten správný čas, abyste Adelce mohla sdělit cokoliv máte na srdci, popřát jí k narozeninám, pojďte na to.
0: Dobře, Adélo, zlato moje, buď pořád taková, jaká jsi, úžasná, pozitivní, miluju tě, jsi moje sluníčko, všechno nejlepší.
1: A my normálně milujeme vás. Tak to se mi ještě nestalo, aby jsme takhle celou narozeninovou ruletu prosmáli. Je to skvělý. Já vám moc děkuju za vaši energii. Každopádně máme tady dáreček a to je voucher od Slevomatu na 5000 korun. Kam na výlet, kam na véču, kam za odpočinkem, relaxem, wellness, masáže, prostě cokoliv.
0: Wow, děkuju.
1: Tak si to s kámoškou doufám užijete. Ještě jednou, Renatko.
0: To si neumíte představit.
1: Můžete se podívat na slevomat.cz, co všechno můžete zažít. Stejně tak naši posluchači a já vám děkuju za tu vaši energii, protože jste nám to tady celý normálně rozzářila.
0: Já děkuju vám.
1: Mějte se krásně. Whitney Houston letí za vámi. Ahoj.
0: Děkujem.

Crying. Aerosmith právě teď z éteru Hitrádia. Přátelé, kamarádi, za minutku 9:45, to znamená, že my dneska výjimečně budeme hrát o hodinku dříve vaše hity na přání k vaření, protože od 11. hodiny nás čeká podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou a Patrikem Hartlem. Já miluju jeho smích, takže těším se, to si poslechneme společně, ale po 10. hodině vy budete rozhodovat o tom, co naše Hitrádio pro vás bude hrát, čím vám uděláme radost, koho pozdravíme, komu řekneme za vás, že ho máte rádi, anebo můžete vysílat i s námi. Napište nám na 777-937-777, co chcete slyšet, pro koho chcete věnovat váš vzkaz a třeba co dneska budete baštit, vařit, venku bude nádherně, tak vyražte někam na pěkný výlet a pište si a po 10. hodině se uslyšíme. Teď už Buddy Rockers, Cyril anebo Lana Del Rey.

nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert, dle srovnání k 23.9.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Nejdůležitější zprávy z Prahy a středních Čech?
3: S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Pražské Hit Radio City. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, za chviličku 10. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Záchranáři začínají nově poskytovat psychickou podporu laikům, kteří pod vedením operátorů tísňové linky vedli resuscitaci. Jako první to do praxe zavádí záchranná služba Středočeského kraje. Tři její členové zatím uskutečnili přibližně 200 podpůrných telefonátů. Dotyčného kontaktují sami interventi a nabídnou mu pomoc. Kdo si chce na podzim prodloužit léto, může vyrazit do světa za velmi výhodné ceny. Letenky do exotických destinací totiž spadly na předcovidovou úroveň. Zpáteční let do Thajska pořídíte v říjnu zhruba od 10 000 korun. Cesta přes Atlantik do San Francisca jde přibližně na 12 000. A v nabídce jsou i levné lety do Karibiku nebo do Jihoafrické republiky. Podzimní měsíce navíc v řadě vzdálených míst znamenají konec hlavní sezony. Menší davy turistů a nižší ceny za ubytování. A pojďme také na okruhy. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval v kvalifikaci na Velkou cenu Japonska skvělé druhé místo v kategorii Moto 2. Český reprezentant přitom během bojů o pole position hned v úvodu upadl a v kačírku ukončil své první měřené pokusy. Na trať se ale stihl vrátit a v závěru kvalifikace zajel druhý nejrychlejší čas. Na vítězného Španěla Izana Guevaru ztratil pouhých 50 tisícin sekundy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: V 10 dopoledne začne den otevřených dveří v Kramářově vile. Nabídne prohlídku více než 50 místností historické rezidence premiérů, včetně reprezentačních salonů, pracoven, kulečníkového sálu nebo jídelny a zahrad. Komentované prohlídky budou probíhat do 17. hodiny. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnes a to zejména odpoledne můžeme očekávat jasno až polojasno. Pokud jste plánovali nějaký výlet, tak to udělejte rozhodně dnes. Odpolední maxima až 24 stupňů Celsia.
0: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
3: Hezké dobré dopoledne, pokračujeme dál. Hity na přání k vaření startují právě teď. Napište si o song, který byste rádi slyšeli z éteru, k tomu nějaký vzkaz a třeba i to, co dneska budete vařit k obědu, ať se můžeme inspirovat vzájemně. Tak jdeme na to. Hit Rádiem.

0: Hity na přání k vaření, jedeme dál, mrkneme na vaše SMSky, píše nám tady posluchačka Marťa, krásnou sobotu Leonko, ráda bych nechala zahrát nějakou českou píseň, úplně mě nenapadá jakou, ale ty určitě něco vybereš. Jsem dnes trošku citově rozhozená, vezli jsme dceru o 2:30 ráno na autobus, se školou jela na týden do Anglie, ona asi neposlouchá, ale já jí nahrávku třeba pak pošlu. Jsi také máma, tak to určitě znáš, krásnou sobotu Marťa, poslouchám a vařím dušenou mrkev, vepřový plát a nový brambor. Ty brďo, Filipe, něco českýho máme zahrát. To je vždycky nejhorší, když posluchači chtějí, abych já vybrala píseň. Ale já jsem včera byla na koncertě 90-kového boybandu Lunetiku, šla jsem kluky podpořit a ty hity jsou prostě nesmrtelný, tak tě napadlo, co dát jejich píseň.
1: No můžeme dát, já jsem zrovna nedávno poslouchal i s klukama zajímavý podcast, tak se mně to líbilo, jak tam vlastně vzpomínali a vyprávěli tam vlastně to, jak po nich letěly holky, jak to bylo vlastně jako strašný a vlastně i neúnosný chvílema, tak se mi to hrozně líbilo a taky jsem si zaspomínal, jak i jako já kluk jsem Lunetik měl takovou obrovskou samolepku na takových těch bílejch dveřích, co dřív byly no, v panelácích, že jo, takže...
0: A kdo se tě z nich líbil nejvíc?
1: Počkej, jako líbil, jak to myslíš?
0: No nevím, prostě kdo tě jako zaujal nejvíc z těch kluků. 4 týpci, odlišné povahy.
1: To já jsem to takhle jako neřešil.
0: Já jsem milovala toho, Davida. Takhle a dneska jako, vypadá úplně jinak.
1: Aby bylo jasno, tak líbily se mi holky normálně, jenom prostě jako Lunetik poslouchal jako každej. Ale ano. Asi mi utkví v paměti Aleš Lehký, no tak přece jenom je to i náš kolega moderátorský. Není?
0: Už není. Dlouho no, není už.
1: No to je jedno, ale tak
0: ale byl moderátora součástí dlouho vytrádia, ano. Tak jo, dáme si Lunetik. Ať je hudba tvůj lék, přátelé. A co bude dále na vás?

0: Damiano David, The First Time. Posloucháte Hit Radio? Hrajeme vaše hity na přání. Jinak tomu nebude ani teď. Napsala nám tady Lenka. Ahoj Leontýnko, moc ráda tě poslouchám. Mám strašně moc ráda tvoji energii. Pozdravuju také Filipa. No, Filipku, podívej.
1: No, tak já budu nakonec ještě slavnej na starý kolena.
0: Dneska vaříme, co dům dá, ale vypadá to na nějakou tu poslední letní grilovačku, teda už podzimní grilovačku. Prosím, zahraj Bill Medley a Jennifer Warner's Time of My Life. Uděláš nám tím velikánskou radost. Bylo by to pro vás do studia a taky pro všechny posluchače Hit Rádia. A Leonko, ty seš naše sluníčko. To je hezký. Ještě když to napíši zase ženská ženě, tak je to o dost příjemnější, než když to říká muž.
1: No, začíná to vypadat, že jsi nějaká moc oblíbená. Přátelé, napište Leonce taky třeba, co vám na ní vadí. Ať to jako proberem trochu, že jo, tady.
0: Protože
1: ona pak tady vždycky chodí jak vlastně jako po chodbě v rádiu a normálně jí prší do nosu ještě, že má nad sebou vlastně strop.
0: Proč kecáš?
1: No, jako je to pravda.
0: Víš, že taková nejsem, kecáš.
1: Jsi trošku už doslova tak jako na hrušce takzvaně. Ne, já si dělám legraci, Leonka je samozřejmě skvělá a musím potvrdit, že ten příval té pozitivní energie tady i mimo to, když vypne mikrofon. Samozřejmě některé dny jako nejsou zalitý sluncem, takže i nějaký krize jsme si tady zažili. Že?
0: Zažili.
1: Víš, že tady už spolu budeme 3 roky.
0: No to je strašný. A nebo jak jsem plakala, jak jsme přinesli ty kapesníčky.
1: To je pravda.
0: To byla kauza, ale nebudeme se k tomu vracet.
1: No,
0: každopádně, přátelé, kamarádi, ano, my vám chceme dělat radost hudbou a když máme tu možnost vám splnit nějaké to hudební přáníčko, tak od toho jsme tady a moc rádi. Prostě baby ani posluchačka Lenička nebudou sedět v koutě, tak přesně tohle si dáme za moment. Taky bude Macklemore, Ryan Lewis a možná i něco dalšího, tak si na to počkejte. Hezké dopoledne.
2: 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: krásnou sobotu. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Can't Hold Us. A teď někoho z vás bychom s Filipem chtěli na telefonu. Volat nám můžete na 800 937 937, pokud si chcete zavysílat s námi, poklábosit s námi, pokecat, jaký máte víkend a hlavně někoho skrz éter Hit Rádia pozdravit. Tak linka je aktuálně volná 800 937 937 a my vám taky splníme i nějaké to hudební přáníčko, abychom vám našim posluchačům udělali radost. Tak halo, halo, kdo je tam?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, slyším mladý hlásek.
1: Jo.
0: A kdo tam je?
1: Tady Eliška.
0: Eliška, Elinko, a kolik pak ti je let?
1: 13.
0: Tak to chodíš do sedmičky, do osmičky?
1: Do sedmi.
0: Do sedmi třídy. A jaký to je ve škole ta sedmá třída?
1: No, je to trochu těžší, ale jinak dobrý.
0: Dá se to zvládnout, že jo? A co pak děláš dneska?
1: Teďko pomáhám babi vařet.
0: Ježiš, to je skvělý. A co vaříte s babičkou?
1: Karbanátky s bramborovou kaší.
0: Ježiš, Filipe, pomoc!
2: Karbanátky, ty mám snad ještě radši než řízek.
0: Že jo, no, normálně bychom si dali s váma, tak to určitě bude dobrá pochoutka dneska. To si moc šikovná, že babičce pomáháš. A co vám takhle zahrajeme, holky, aby vám ta práce a vaření šlo hezky od ruky?
1: To já bych chtěla pro babičku a pro dědu zahrát to Hotel California.
0: Ježiš, to je krásný. A tam máš i dědečka taky, jo?
1: Jo.
0: Takže víkend u babičky.
2: Hotelka.
1: Jo.
0: Tak jo, takže to zahrajeme babičce a dědovi. Jak se jmenují, Eliško?
1: Hana a Jaroušek.
0: Dědeček Jaroušek, ježiš, to je hezký, a babička Hanička. To je krásný, tak je moc pozdravujeme. Máš je tam někde u sebe?
1: Jo.
0: Ahoj babičko, ahoj dědečku.
3: Ahoj.
0: Moc vás zdravíme, máte úžasnou vnučku. Elinko, co bys chtěla dělat, až budeš velká?
1: Ne.
0: Ještě nevíš? Ještě máš času dost. Tak ať se vám ten oběd podaří a Hotel California.
1: Jo.
0: Posíláme za vámi. Ahoj, naschledanou, babi, dědo. Ahoj. Ahoj, Elinko. To bylo roztomilý. I takhle mladí posluchači k nám volají. Já mám vždycky takovou radost. Takže děkujeme, pište si dál, co chcete slyšet z éteru Hit Rádia. Hezkou sobotu.

0: den pro Aničku z Prahy 3, řidičku tramvají, tak já doufám, že to udělalo velkou radost, která dneska bude baštit to, co si navařila včera. Každopádně pokračujeme dál, chtěli jste Coldplay Paradise, bude Sean Paul, Dua Lipa, anebo taky Sofian Mešmeš, jak přespíval hit Léto s tebou z filmu Bobule, tak se máte na co těšit. A potom po 11. hodině podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou, kde dnešním hostem bude Patrik Hartl. Tak si to vyslechněte, já se na vás budu těšit zase za chviličku a díky, že posloucháte Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, minuta po 11. a další zprávy, vítejte u nich. Čistě rostlinná strava může být nutričně dostatečná a je zdravá pro ty nejmenší děti, pokud je dobře naplánovaná a správně doplněná o potřebné látky. Ukazují to předběžné výsledky rozsáhlého českého výzkumu, který dlouhodobě sleduje dopady veganské stravy na lidské zdraví a střevní mikrobiom. Podle autorů studie rostou dětem na veganské stravě normálně a nemají vyšší riziko zdravotních problémů. Australské aerolinky Qantas spustí v polovině roku 2028 novou ultradálkovou linku, která přímo propojí Sydney a New York. Přímý let potrvá zhruba 18 hodin, čímž cestujícím ušetří víc než 3 hodiny oproti dosavadním trasám s přestupem. Pro tyto extrémně dlouhé lety v rámci projektu Sunrise počítá společnost s nasazením speciálně upravených Airbusů, které nabídnou nadstandardní prostor a speciální zóny zaměřené na pohodlí a zdraví cestujících. A pojďme na tenis. Obhájce titulu Carlos Alcaraz čelil ve druhém kole turnaje v Tokiu 4 setbolu Matea Arnaldiho. Všechny odvrátil a po dramatické úvodní sadě zvítězil 7-6 a 6-1. Italský tenista přitom vedl v tiebreaku úvodní sady už 6-2. Dalším Alcarazovým soupeřem bude ve čtvrtfinále Kanaďan Denis Čapovalov. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Pod motem Bydlím, tedy sem, pokračuje festival Den architektury. Víkendový program nabízí komentované procházky ve Veletržním paláci, program pro děti a akci doplňuje také přehlídka Film a architektura v kině Světozor a Edison Film Hub. Více na webu denarchitektury.cz. Z Prahy, Lucia Deňková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Se očekáváme jasno až polojasno, odpoledne jako malované na výlety. Možná i nějakou tu podzimní grilovačku, bude až 24 stupňů Celsia.
0: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
3: 4 minuty po 11. startuje podcast s Bárou Divišovou, kde dnešním hostem je Patrik Hartl. Tak si ho užijte a my se slyšíme za nějakou chviličku. Tak příjemný poslech.
0: Hit Radio s

0: nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Patrik Hartl. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Patrik Hartl je především sympaťák. Já jsem ho tady chtěla popsat jako spisovatele a autora nejprodávanějších románů, českých románů o vztazích. Nicméně sympaťák je prý nejstižnější. Vítejte ještě jednou.
1: Dobrý den.
0: A teď ty tři věci, které jste o něm možná nevěděli a vědět byste určitě měli. Autor malého pražského erotikonu má za celý život jednu jedinou partnerku, se kterou je 34 let. Andulka má skutečnou předlohu a nebyla to Andulka, to je tato kniha, o které se taky budeme povídat, a potrpí si na disciplínu a má naplánováno do roku 2032, říkám to správně,
1: ano,
0: co budete dělat?
1: Práci.
0: Nebo co máte vlastně naplánováno?
1: Práci.
0: Co budete psát?
1: Co budu psát nebo co budu režírovat?
0: A to mě překvapuje, že nic jiného neplánuje, to proto, že když jsem poslouchal nějaké rozhovory s vámi, tak ono to vypadá, že chcete mít všechno pod kontrolou.
1: Je to tak, jako chci mít všechno pod kontrolou, plánuju věci, ale teď mě v životě nečeká už nic tak zásadního. Děti už nebudeme mít. Super.
0: Majitel nejosobistějšího smíchu.
1: Čili já vlastně osobního neplánuju nic tak daleko dopředu. Moje žena organizuje veškerý můj volný čas. Já jako neorganizuju svůj volný čas, protože chci, aby byli ostatní spokojení a já jsem měl klid. A to se dosáhne, pokud žijete s manželkou a dcerou, tak to se dosáhne tehdy, když přestanete o čemkoliv rozhodovat. Takže já se dozvím, co budu dělat o víkendu, dovím se i, co budu dělat o dalším víkendu, nebo co bude v létě, nebo co bude v zimě, nebo co budu dělat večer. A tomu se snažím přizpůsobit a jsem šťastný, že za to nenesu zodpovědnost, takže to neplánuju. A plánuju jenom tu práci, které je ale hodně, takže toho volného času je významně méně než té práce a tu práci tu musím plánovat dopředu, protože prostě vlastně mám v hlavě tolik nápadů, že je potřeba je nějak zorganizovat, aby se na ten svět dostali, abych na ně měl prostor, no. Ale jinak já bych vlastně toužil nic neplánovat. Chtěl bych žít bez plánu. Chtěl bych žít tak, že ráno vstanu a řeknu si, co budu dělat. A tak to vůbec nezažívám nikdy.
2: Hit Radio City.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Patrik Hartl.
1: Vy jste v některém z rozhovorů o sobě říkal, že vlastně že je pro vás hrozně důležitá disciplína. Že kdybyste vlastně sám sebe nedisciplinoval, tak že by vlastně to možná vypadalo, že byste byl jeden velký gejzír nějakých vlastně nápadů, nějakých kreativních počinů, které by nebyly zorganizovaný.
2: Já jsem divoký, já jsem pankáč. Hrozně hodnej a laskavej, ale pankáč a energie ve mně je hodně a kdybych nemohl pracovat, tak polezu pozdí. A nebo budu jezdit hrozně rychle autem, nebo prostě budu dělat nějaký dobrodružné věci, které jsou nebezpečné, buď to pro mě, nebo pro okolí. Takže já potřebuji zapřáhnout hlavu, potřebuji dát potravu svému mozku, protože on je zlobivej. A je jako laskavej, ale fakt divokej. Takže já mám hodně energie, hodně pracuju tím pádem a jako čekám, kdy se stane to, že ta energie začne ubývat a začnu se sklidňovat. A to se zatím vůbec neděje. Byl bych radši, kdyby se to už postupně dělo, ale neděje se to. Takže já vlastně potom se někdy cítím utahanej sám sebou. Jo, protože prostě jsem takový bulldog, který pořád jako táhne a tlačí a zmítá nějakými představami a sám vevnitř jsem vlastně vyrovnaný díky tomu, že pracuji a díky tomu, že tolik energie dávám do příběhu, který nejsou reální. To znamená, nepotřebuji potom sám nic zažívat a to je dobře. Já bych zlobil. Já nevím, co bych dělal, protože jsem v té situaci nikdy nebyl, ale cítím, že bych sám se sebou na dovolenou radši nejel.
0: Není dobré nechat vás bezprizorně.
2: Bojí, co se tam bude.
0: Do toho roku 2032 máte jistotu, že ta energie bude dostatek na to,
2: co máte
0: naplánováno?
2: Já mám tolik energie, že to není problém. To není problém. Problém je, aby se mi neutavilo tělo a aby můj mozek vydržel ty nápory energie, který má moje duše. Čili já se neutáhám duševně, ale je možný, že prostě dost mě klepne pepka nebo něco takového.
3: Hit Radio City.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně, na jednu vlnu se dnes s námi naladil Patrik Hartl.
1: Jak jsou na tom Češi se čtením Na dobrou noc?
2: Nemám žádné relevantní informace, ale já mám ze své vlastní bubliny mám pocit, že čtou hodně. Já jsem dětem četl odjakživa. Můj syn nečte nic. Ale do té doby, než se o tom rozhodoval, tak jsem mu četl pořád a moje žena. A své dceři čtu pořád a moje dcera teda ta ráda čte. Ta čte pořád sama i ta čte Beletry ráda. A mám pocit, že děti rádi vstřebávají příběhy, kterým jim čtou rodiče, protože je to jakási chvíle, kdy jsou spolu, je to chvíle, kdy je to chvíle zábavy, kde vedle sebe ležíte v posteli, to je hrozně hezký. Já mám rád to, že ležím vedle své dcery v posteli, už celý ten den je za námi a my se můžeme k sobě přitulit a já čtu příběh, který je laskavý a hezký. Tak to je moment harmonie, na který se oba těšíme. Tak proto vlastně jsem začal psát ty dětské knihy, protože oni můžou zprostředkovat opravdu jako jedny z nejintimnějších momentů mezi rodičem a dítětem. Četba je vášnivým zážitkem a měl by dělat jenom ten, kdo má chuť. Já bych jako netlačil na lidi a čtou. Když nechcou, tak to nedělají, to blbost. Já tomu nerozumím, proč by měli dělat něco, co se jim nechce dělat. Spíš si myslím, že může dětská knížka naučit děti, že v té četbě je nějaká radost. A že ji potom můžou hledat v jiných knížkách. Já jsem to tak měl.
3: Hit Radio City. Již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: je. A svoji ženu miluju a nikdy mě žádné jiné ženy nezajímaly na té úrovni, že bych skutečně něco podnikl. Já jako, mě zajímají ženy a rád se třeba podívám na nějakou ženu nebo rád promluvím s nějakou ženou, to je krásný. Je krásný, když si člověk třeba může svobodně vyměnit sympatie s jiným pohlavím, to je krásný. Ale že bych vstoupil do nějakého vztahu, na to jsem příliš příliš uzavřený a příliš vlastně tenduju k tomu, abych byl, aby měl jednu kotvu.
1: Andulčina Andula, ta vaše poslední kniha, na čem pracujete teď, prozraďte.
0: Já chci říct, já chci říct, že to je vánoční. Já chci říct, protože já miluju Vánoce.
1: Všichni milují Vánoce, je někdo, kdo nemiluje Vánoce?
0: Ne, já miluji Vánoce víc.
1: Nejvíc jo, na světě. Tak, Patrik Hartl,
0: ne
1: to,
0: mi,
1: že je
0: ne.
1: sympatia, ne, já tak nejvíc miluje Vánoce ze všech.
0: A já mi se podařilo napsat ty příběhy z předvánočního období, já to hrozně miluji, já to hrozně rád peču cukrový, hrozně rád zdobím byt, hrozně rád zabijím kapra. Ano. A ten předvánoční čas, který je naplněný takovým očekáváním něčeho výjimečného, což většinou nepřijde pak, tak ten je krásný a má v sobě jakousi energii, tak strašně silně pozitivní, že jsem teďka strašně rád, že jsem to ze sebe vytlačil. To je všecko, pak už o tom nemusím mluvit. No.
1: Patrik Hartl, díky, že jste byl naším hostem, náš čas se nachýlil.
0: Super.
1: Díky.
0: Děkuju.
1: Budu se těšit třeba někdy příště, až zase něco napíšete, tak nám to přijdete představit.
0: Děkuju, moc rád.
1: To byl sympaťák Patrik Hartl, také mimo to spisovatel. A díky, že jste se naladili na jednu vlnu a opět se naladíme za 2 týdny. Naschledanou a naslyšenou. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Baker, Hi Hello, typický letní song, Hit Radio stále s vámi, hezké dopoledne. Celý podcast na jedné vlně s Patrikem Hartlem, Bárou Divišovou si můžete vychutnat na YouTube, když se budete třeba projít, venku je krásně, nasadíte sluchadla a už máte takový ten svůj relax, pohodičku, nebo když jedete někam autem. Každopádně za chviličku další skvělá muzika, Linkin Park, Pink, spousty dalších a dobrou chuť, pokud právě budete obědvat nebo chystáte ty svoje sobotní obědy. Díky, že posloucháte Hit Radio a za chvilku jsme zpátky.
1: Hit Radio.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Před topnou sezónou se vyplatí nechat si provést servis plynového kotle. Ačkoliv zákon domácnostem pravidelný servis přímo neukládá, provozovatel je povinen zajistit bezpečný provoz v souladu s pokyny výrobce. U nových kotlů vyžadují roční kontrolu sami výrobci jako podmínku pro uznání záruky. Stále více domácností proto volí pravidelný servis jako součást širší služby od energetické společnosti. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by nově platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. A pojďme také na sport. Český tým narazí ve třetím kole Ligy národů na nejtěžšího soupeře. Svěřenci trenéra Santiho Denie se po dvou porážkách střetnou v Ovědu se Španěly, posledními mistry světa a Evropy. Víbel La Rocha má plný počet bodů a navíc drží rekordní sérii 40 zápasů bez prohry v základní hrací době. Přímý přenos utkání.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Sobota přinese jasno až polojasno. Pokud jste plánovali nikam na výlet, rozhodně bych to neodkládal na jiný den. Dnes bude ideálně. Odpolední maxima až na 24 stupních Celsia.
0: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
2: Teď už krásné sobotní odpoledne, 3. října, doufám, že si dáváte něco dobrého, anebo teprve chystáte, nechte si chutnat, já frčím s váma ještě hodinku do 13. hodiny. Budeme hrát to nejlepší, Rihanna před námi, nebo Will.i.am právě teď, tak hezké odpolka.
0: Hit Radio City.

0: Sobota odpoledne, díky, že posloucháte 3. října, tak si představte, že dnešní den je Světový den úsměvu. Smích léčí, hudba léčí, to když spojíte dohromady, to je prostě nádhera. Mě dokonce fascinuje, že taková statistika je, že děti se smějí až 400krát denně, zatímco my dospěláci jsme rádi za 15 kousků. Tak jak je to u tebe, Fílo?
1: Tak jestli je průměr 15, já si myslím, že takhle je to těžký počítat, třeba že 50krát za den se usměju. Jako já s tím nemám problém. Je pravda, že můj neutrální výraz podle ostatních je spíš arrogantní, to mi říkalo už hodně lidí, což teda je mi líto, ale asi
0: máš
1: to také.
0: Máš takovej obličej, bohužel.
1: Jo, ale jako když mě někdo pozná víc, to se vám může říct, tak jako já se směju celkem dost. Takhle, pořád se na něco stěžuju, to je pravda, ale u toho nebo mezi tím se směju hodně a myslím si, ty bys mohla těch úsměvů mít třeba i 500, 600 za den možná, že bys
0: jo,
1: i to novorozeně překonala.
0: Já se ráda směju, ale samozřejmě taky máme někdy den blbec, jak se říká, ale co se týče tady aspoň našeho společného vysílání, tak si myslím, že my se každý ten víkend fakt jako nasmějeme i blbostem. Ale prostě nasmějeme se, tak nevím, dneska je prostě Světový den úsměvu, smějte se každý den, je jedno, jaký je den. Prostě vykouzlit úsměv někomu na tváři jen tak, může být něco hezčího v tu chvíli. Nebo když třeba prodavačce řeknete, vám to sluší, nebo mile poděkujete za něco, tak jí to rozzáří a usměje se a to je prostě to hezký. Tak prosím vás, dneska se usmívejte o něco víc, ale každý den se smějte. Mějte radost ze života teď a tady, jo? My jdeme hrát další muziku.

0: Hit Radio v plném proudu pokračujeme dál, před námi spousty skvělých hitů, hezké odpoledne, Maroon 5, Cardi B, nebo Smash Mouth, a nebo taky Lady Gaga a Bradley Cooper. Vy jste si dneska hodně přáli v hitech na přání k vaření Shallow, tak teď je ta příležitost se k tomu vrátit a tenhle duet, jeden z nejkrásnějších, mimo jiné i ten film je nádherný, Zrodila se hvězda, tak se na to můžete podívat, tak my si Shallow dáme za malý okamžik, tak si na to počkejte.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Hit

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dvě asistence měl David Pastrňák a u něj je hlavně zajímavé, že od letošní sezony v Bostonu dělá kapitána, což se povedlo opravdu hrozně málo českým hokejistům, takže fakt je jako ve smetánce.
1: Tak ono je skvělý to, že kluk z Havířova, co kdysi přišel do NHL s jedním kufrem, teď vlastně velí celý tý kabině.
0: No, je to hlavně velká čest, vem si, jak jako Američani a Kanaďani jsou jako velcí patrioti a teď prostě jako Čech z 10 milionové země, prostě jak si správně řekla, šéfuje kabině týmu NHL, za mě veliký klobouk dolů, ale David si to zaslouží.
1: On to město miluje a město miluje Pastu a my ho přímo zbožňujeme.
0: Pasta!

0: Hezké sobotní odpoledne, náš čas se pomalinku blíží ke konci. Byla s vámi Lea Děnděši. Budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Vy si dneska užijte to babí léto. Má být nádherně dnes, zítra i pozítří a od příštího týdne, od té druhé poloviny spíše. Už to spadne dolů, no? 13 stupňů, 12 stupňů, 10 stupňů. Podzim se blíží nezaměnitelnou rychlostí, tak si užívejte ty poslední babí léto dny a dělejte to, co máte rádi a pokud možno poslouchejte naše hitra. Rádio. Budu se na vás těšit zítra, mějte se krásně a ahoj.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City. Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Výsír 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 13 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Začala výluka tramvají mezi zastávkami na Knížecí a Smíchovské nádraží. Potrvá až do 18. října. Od rána je provoz tramvají přerušen taky v úseku Vozovna Motol sídliště Řepy. Od zítřejšího poledne se omezení rozšíří až na Kotlářsku. Tramvaje se na trať vrátí v neděli v 5 odpoledne. Stovky aut se včera sjeli večer na ilegálním tuningovém srazu v Čakovicích. Na parkoviště u hypermarketu Globus podle hrubého odhadu policie dorazilo až 1000 vozidel a 2500 lidí. Akce komplikovala provoz aut i veřejné dopravy. Účastníci se večer postupně přesouvali na další místa, například na parkoviště na Zličíně, Strahově a v Čestlicích. Aplikace e-doklady má před volbami novou verzi. Stát ji upravil po srpnovém zátěžovém testu, který měl ověřit, jak zvládne velký počet uživatelů najednou. Co mimo jiné test ukázal, řekne mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata.
2: Test nám mimo jiné ukázal, že jen zhruba 50% účastníků mělo v tu chvíli nejnovější verzi aplikace. My to číslo potřebujeme změnit, proto opakovaně prosíme, aktualizujte předem, doma, v klidu. Stažení z App Store nebo Google Play zabere minutu, nenechávejte to prosím na poslední chvíli.
1: Aktualizaci e-dokladů je nutné provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Pekingu ve druhém kole. Se světovou sedmičkou Elinou Svitolinou z Ukrajiny prohrála 1-2 na sety. V Pekingu se dnes z Čechů představí ještě Marie Bousková a v mužské soutěži Jakub Menčík. Odpoledne v Praze zůstane jasné nebo skoro jasné, teploty do 23 stupňů. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera oblačno až zataženo a teploty do 21.
0: Hit Radio City.
3: Dominiku, díky, s vámi už Tomáš Kočárník a dneska je Světový den prevence šikany a Světový den úsměvu. Geniální kombinace. Hit Radio.

Eva Farná, kapela Mirai, jejich společný hit Vzpomeneš si na Hit Radio City. No a je tu první víkend v říjnu, tyjo, letí to co? Za chvíli vyndáváme vánoční koule. No každopádně je tu klasický přehled víkendových akcí v Praze. Pokud jste fanoušci věcí zdarma, což je každý člověk na planetě, tak Národní galerie v Praze má dny volného vstupu a celý víkend si tady dáte kulturní zážitek zdarma. Dobrý, ne? Pokud se chcete rozcvičit jako naši experti na tancování v klidu s gauče s pivkem v ruce na Stardance, tak už za pár dní, které začíná dneska ale, můžete vyrazit do pražské Lucerny, kde až do večera jede mistrovství světa v latinsko-amerických tancích. No a ještě pro vás mám třetí tip, aby to taky bylo kompletně ta nabídka a nebyla to jenom nějaká pražská noblesa, tak v areálu pivovaru Braník dneska můžete vidět nádherné veterány. Pánové, to je něco pro vás. Starý autíčka dámy, pokud se chcete pánů zbavit na víkend a někam je poslat a mít klídek, výborný, výborní veteráni, tady si to taky užijete. Ale samozřejmě i dámy tam můžou, je to maximálně liberální. Tolik tedy tipy na víkendový akce, no a tady už Aleša Dixon.

0: Tribute The Sound of Silence na Hit Radio City. Hezké odpoledne. No a prosím vás, pokud na rozdíl ode mě disponujete autem, což vám samozřejmě nezávidím a zcela od srdce vám to přeji, tak při té příležitosti pro vás na našem Facebooku máme takovou speciální anketu, kde se vás ptáme, jestli vaše auto máte nějakým způsobem pojmenované. Máme tam v komentářích typy jako Ferda, Černá perla nebo Ufík. U Ufíka nevím, co je to za auto, ale vidím to tak na hadraplán. Tak nám klidně napište do komentářů vaše jméno vašeho auta. Budeme rádi. Já to udělat nemůžu, protože předpokládám, že každá moje tramvaj se jmenuje jinak. No nic, ale Alex Hepburn a další hity.
1: Laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Víte co, já mám prostě někdy pocit, že kdyby se splnila alespoň třetina těch předvolebních slibů, tak v Praze a všude jinde máme do roka metro A, B, C, D, E, F, G, H, rychlodráhu na letiště, vrtulník do každé rodiny, skoupaliště tobogán do každého obýváku. No ale nebojte, bude krásně a bude líp. Však to slibujou, ne?

0: Kapela Kryštof a jejich inzerát tady u nás na Hit Radio City. Mimochodem zpěvák Richard Krajčo byl jedním z vystupujících našeho závěrečného City pikniku. Což byla akce, o které asi víte, tam jsme se loučili s naším létem v rámci naší koncertní hudební štace. Pokud byste chtěli mrknout, všechno najdete na našich chlubítkách, tedy sociálních sítích Hit Radio City. No a teď už ale společně vyrazíme na partu, která na sebe poslední dobou trošku nechtěně upozornila, respektive její hlavní zpěvák Dan Reynolds, který vydal svoji vlastní hru. A byl to totální propadák, který nikdo nehrál a nehraje. Jak říká moudré české přísloví, ševče, drž se svého kopita. Hudba jinde skvěle. Imagine Dragons tady u nás na Hit Radio City.
1: Hit Radio.

0: toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

Jesse J tady u nás na Hit Radio City. Přátelé, já doufám, že máte hezkou sobotu, 13 hodin 52 minut k tomu. Díky, že s námi trávíte víkend. Za malou chvíli už si dáme nejnovější zprávy a já pevně doufám, že užíváte toho babího léta, protože už jsme to i dneska nakousli během vysílání. Je to u konce a od příštího týdne by se mělo ochladit, přijít mraky, inverze, mrholení, no prostě takový ten váš klasický podzim, který není úplně fotogenický na Instagram. Takže užívejte sluníčka, dokud to půjde, no a my tady docela dáme ještě prostor našim hitům. Teďka Alicia Keys.

0: Miles Smith a jeho Nice to meet you na Hit Radio City. Máme za minutu dvě a jsou tu pro vás nejnovější zprávy a s nimi Dominik.
1: Vy ve sporty si mu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 14 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Pražští dopravní policisté mají k dispozici mobilní hlukoměr. Přístroj dokáže odhalit nelegálně upravené výfuky motocyklů a aut, které cíleně způsobují vyšší hluk. Přístroj mají policisté využívat při běžných silničních kontrolách, především ale při akcích zaměřených na sportovní a tuningová vozidla. Obyvatelé Troji protestují proti plánované bytové výstavbě na Šutce. Ta má proběhnout na místě dnešních tenisových kurtů a nezastavěného zeleného svahu na okraji přírodního parku Drahani Troja. Vedle záboru zeleně upozorňují hlavně na měřítko zástavby nebo dopravní obslužnost úzkou ulicí k sadu. Připravili také petici, najdete ji na zachraňmešutku.cz. Premiér Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně v Praze. Anna Ponomariová v rozhovoru pro RIA Novosti uvedla, že si Rusko všímá, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Předseda kabinetu Babiš uvedl, že to určitě není pravda. Světová jednička Jannik Sinner se odhlásil i z nadcházejícího turnaje v Šanghaji. 25-letý italský tenista nehraje od triumfu ve Wimbledonu kvůli zranění kolene. Turnaj Masters v Šanghaji je na programu od 7. do 18. října. Sinnerova absence dává další šanci aktuálně druhému hráči žebříčku Alexandru Zverevovi stát se do konce roku poprvé světovou jedničkou. Je před námi chladná noc, teploty v Praze spadnou na zhruba 7 stupňů, na okrajích města až na 4. Neděle přinese maximálně 19 až 21 stupňů Celsia, k tomu čekáme polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera oblačno až zataženo.
1: Hit Radio City.
0: S vámi zpátky Tomáš, za chvíli už tradičně mrkneme na bizarní události za posledních pár dní, teďka ale hit má šerý. Hit.

0: Tolik Kateřina Marie Tichá a její Plamen s vámi Hit Radio City. No a jak jsem slíbil, mám tady pro vás přehled těch nejlepších bizarností, které se za posledních pár dní ve světě, ale i tady u nás vlastně staly. Jinak řečeno, tradiční přehled toho, jak jsou lidi divní. Na Novém Zélandu vybírali nejlepší morče, hodnotil i český rozhodčí. Než se zděsíte, mohu vás uklidnit. Nehodnotila se chuť, ale vzhled. Všechna zvířátka přežila. I tak ale divná soutěž. Druhá zpráva. Ledničky s umělou inteligencí se hromadně rozhodly, že nebudou chladit. Společnost, která je vyrábí, tak je musela stáhnout pro speciální aktualizaci. Jako, já se omlouvám, ale pokud tohle není ta vzpoura strojů, tak už nevím. Na druhou stranu, naštvat Čechy tím, že jim správně nevychladíte pivo, toho by se měli bát i stroje. No a na závěr, klasika. V Brně otevřeli nový výdejní box. Je spojený s králíkárnou.
1: Ach jo.
0: No, šokující na tom vlastně pouze to, že v Brně mají výdejní box.

0: John Newman a jeho Love Me Again. No a naše soutěže na Hit Radio City pokračují dál. Protože ještě do 8. října s námi máte šanci každý čtvrtek vyhrát luxusní zážitek přímo na Vltavě. V odpolední show s Dominikem, Vincentem a Andreou totiž hrajeme o plavby z Prague Boats. No a je z čeho vybírat. Chcete vzít na loď třeba celou partu, katamarán vás sveze kolem nejznámějších památek, nebo byste radši nějakou, řekněme, romantiku, tak v nabídce je i křišťálová večeře deluxe pro dva. Na 3 hodiny budete mít pro sebe prosklenou loď, kde se vám otevře takový ten nádherný výhled na tu noční Prahu. Bude to sladké jak z Titaniku, akorát bez ledovce předpokládám a samozřejmě doufám pro vás se šťastným koncem. Stačí naladit Hit Radio City každý čtvrtek mezi 15. a 18. hodinou v naší odpolední show, no a hlídat si, kdy zazní ve vysílání Prague Boats. No a kompletní pravidla přímo najdete třeba na našem webu. Dost bylo povídání, přišel čas na další hudbu. Za chvíli Naughty Boy nebo Sebastian, teď ale Avril Lavigne a její Girlfriend. Díky, že jste s námi.
1: Hit Radio.

0: 16 hodin 41 minut, k tomu dokonce bylo chvilku, respektive jednu vteřinu i 41 vteřin, ale to jsem nestihl říct, protože hned je tam další, že jo. A s tím časem je to komplikovaný. Každopádně Milky Chance a jejich Stolen Dance na Hit Radio City. Pokud máte pracovní sobotu, tak doufám, že z toho nemáte nervy a špatnou náladu, protože z vlastní zkušenosti vám můžu říct, že vám to stejně k ničemu není. A to vám říká člověk, který poslední volnou sobotu měl někdy v roce 2019. No, ale pro lepší náladu dáváme další hity. Můžete se těšit na Coldplay, ale ještě předtím jeden z nejlegendárnějších DJů v historii hudby. Dáme si Aviciho s jeho hitem Hey Brother. Hezký den, tady na Hit Radio City.
1: Hit Radio.

0: 500 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkab Sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Coldplay, Little Sims a Burna Boy tady u nás na Hit Radio City. Zbývá nám ale ještě posledních pár minut, než si dáme nejnovější zprávy, tak to by byl hřích je nevyužít našimi dalšími hity. Za chvilku už vás doinformujeme, teď ale jdeme zase hrát. Tohle je Lenny.

0: random.
1: Hit Radio City.
2: I took the long road across the ocean.

0: Kygo, Zach Abel a Neil Rogers, jejich společný hit For Life tady u nás na Hit Radio City. Za malou chvíli tu bude třetí hodina, takže budou nejnovější zprávy. No a po celé třeba Pitbull a Neo nebo Ray Dalton. Teď už ale si slovo vezme zpátky Dominik, budou nejnovější zprávy a taky počasí.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Praha ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy opět poskytne bezplatnou právní poradnu. Ve Škodově paláci bude v zimním semestru fungovat od pondělí do 16. prosince, v jarním semestru pak od 15. února do 19. května. Poradna je určena lidem, kteří potřebují základní orientaci v právních otázkách a možnostech řešení své situace. Návštěvu je nutné předem objednat. Pražský stadion pro univerzitní hokej by podle nového návrhu měl vzniknout v oblasti Pelc Tyrolka nedaleko Štvanice. Uvedl to radní Antonín Klecanda. Praha podle něj potřebuje i další sportoviště, hlavně bazény, které jsou potřeba mimo jiné kvůli výuce plavání pro základní školy. Město proto připravuje několik projektů. Letošní rok je v Česku zatím třetí nejsušší od roku 1961. Méně srážek od ledna do konce září spadlo jen v letech 2003 a 2015. Srážkový deficit evidují meteorologové na celém území republiky, a to i v oblastech, kde srážek obvykle zaznamenávají nejvíce. Z hor je na tom podle nich nejhůře Šumava. Tenista Jiří Lehečka na turnaji v Tokiu postoupil do čtvrtfinále. Iga Umberta z Francie porazil 2-1 na sety. Šlo o jeho 150. výhru v kariéře. Do čtvrtfinále Lehečka postoupil po šesté v sezóně. Praze zítra naměříme na nejvýš 19 až 21 stupňů, obloha má být nejprve polojasná až skoro jasná, během odpoledne a večera od severozápadu postupně oblačná až zatažená.
0: Hit Radio City. Tolik Dominik, s vámi už zase Tomáš Kočárník a za chvíli si dáme vánoční téma. No podívejte se na datum, už je normální čas. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Alton na Hit Radio City, za chvíli třeba Lady Gaga, no ale jak jsem slíbil, jdeme na vánoční téma. Možná rovnou vánoční krize. Praha totiž pořád nevybrala svůj vánoční strom. Jako může se vám to zdát za dlouho, ale ten čas se krátí. Organizátoři vánočních trhů už docela bijí na poplach a z dosavadní 50 vybraných stromů žádný nesplnil ty požadované parametry. A současně je i krizová varianta, která se případně spustí už 15. října. Já si tu krizovou variantu představuju tak, že prostě doprostřed náměstí dáme nějakou obří větev, napijeme se hodně svařáku a potom se nám bude líbit už úplně všechno. Každopádně, pokud chcete Praze pomoct a vybrat nějaký strom a víte o nějakém stromu v okolí, který splňuje ty parametry, má je na webu, tak můžete to poslat na adresu trhypraha.cz. No a uvidíme, co uvidíme, jestli něco uvidíme. No,

Mars a jeho Meriu, s vámi Hit Radio City, no a tohle je v podstatě hit, který musí zahrát naprosto na každé svatbě. Dokonce si myslím, že právě Bruno Mars s tímhle jeho hitem je nějak tak zakotven jako v zákonech. Prostě musí zahrát, když se někdo vdává a žení. Já jsem byl na několika svatbách a úspěšnost je tam zatím 100%. Nicméně, v našem sobotním výběru už pro vás máme připravenou třeba Sabrinu Carpenter, My Chemical Romance, ale jako první tenhle německý talent. On teda v němčině nespívá, což si řekněme upřímně je moudrá volba. Tim Kamrad na Hit Radio City. Jako nic proti němčině, ale víme všichni, že je to trošku náročný jazyk. Angličtina lehčí.

chica.

0: Ed Sheeran právě teď u nás na Hit Radio City. Máme přesně 15 hodin a 42 minut k tomu a to je čas, kdy pokaždé v sobotu je taková chvilka pro všechny milovníky filmu, protože za mikrofon usedá a předávám slovo mému kolegovi Ivo Alačovi, který pro vás, jako vždycky, má ty nejčerstvější novinky, které se právě teď objevily v kinech. Jinak řečeno, je tu naše pravidelná rubrika Film City. I will find you.
1: I'm Batman. Film City. Tom Cruise je zase všude na plakátech, protože má nový film Digger. Rozhodně nečekejte Mission Impossible nebo Top Gun a vlastně ani Tropickou bouři, i když zrovna jeho postavě Lese Grossmana se hodně podobá ta, kterou Tomík stvárnil zde. Jestli za to dostane Oscara jenom nominaci, anebo ani jedno z toho, není ještě úplně jasné, ale spíš to vypadá na druhou nebo třetí možnost, protože film nemá úplně dobré recenze a myslím, že bude mít velký problém i u diváků. Což je škoda, protože je to dílko, které si rozhodně zaslouží pozornost. Tom Cruise je v něm skvělý, ale možná ještě lepší je John Goodman, na jehož Oscarovou nominaci se už teď klidně vsadím. A uniknout by neměla ani kameramanovi Emanuelovi Lubezkimu. Jestli na Digra půjdete, dejte mi pak schválně vědět, jak se vám líbil. Jsem fakt zvědav. A chcete-li se dozvědět, co jiného se teď v našich kinech promítá, zkuste některý z dalších dílů Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.
2: Hit Radio.

Swedish House Mafia a John Martin. S vámi taky Hit Radio City. A přátelé, je tu období dýní. Dýně jsou všude, z dýní se vaří, dýně se dlabou, bude Halloween a tak dále a tak dále. Při té příležitosti mám tady zajímavé zjištění. Pokud máte pocit, že cibule je jediná zelenina, která vás dokáže rozplakat, tak zkuste zažít 10-kilovou dýni, jak vám spadne na nohu z kuchyňský linky. Osobně jsem po včerejšku proto udělat ty dýně normálně ilegální věcí. Jako kratom třeba. Tady už Indila a další hity.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Začala výluka tramvají mezi zastávkami na Knížecí a Smíchovské nádraží. Potrvá až do 18. října. Od rána je provoz tramvají přerušen taky v úseku Vozovna Motol sídliště Řepy. Od zítřejšího poledne se omezení rozšíří až na Kotlářku. Tramvaje se na trať vrátí v neděli v 5 odpoledne. Vyšší desítky lidí se sešly na Malostranském náměstí, aby vyjádřili nesouhlas s umístěním jaderných zbraní na českém území a s postoji vlády. Organizátorům akce vadí francouzská iniciativa pokročilého jaderného odstrašení. Zdůvodňují to tím, že Česko by se po svém zapojení do projektu stalo terčem Ruska. Vládu vyzvali ke jmenování zmocněnce pro mírové vyrovnání konfliktu na Ukrajině. Praha 7 pokračuje v projektu Asphalt Art. Jeho cílem je prostřednictvím barevných maleb oživit veřejný prostor v okolí škol a zároveň přispět k bezpečnějšímu a příjemnějšímu pohybu ulicemi. Po letní proměně ulic Rajská, Plynární a Jablonského se v září dočkala barevného stvárnění také Antonínská ulice. České fotbalisty po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů dnes čeká nejtěžší možný soupeř Španělsko. Zápas na hřišti úřadujících mistrů Evropy i světa má začít ve 20:45. Čeká nás chladná noc, teploty v Praze spadnou na zhruba 7 stupňů, na okrajích města až na 4. Neděle přinese maximálně 19 až 21 stupňů Celsia, bude nejprve polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera mraků přibyde.
0: Hit Radio City.
2: Dominiku, díky, s vámi zpátky Tomáš Kočárník a chytejte slunko, je tu posledních pár dní, pak se pravděpodobně vrátí až v dubnu.

David Guetta, Teddy Swims a Tones and I na Hit Radio City. A nyní, přátelé, taková choulostivá otázka. Odpovězte prosím jenom v duchu, jo? Kolik berete měsíčně? Ono totiž vyšlo celorepublikové srovnání, kde se zjišťovalo, kolik lidé průměrně vydělávají, a to po jednotlivých krajích. Jako rodák ze severu Čech vám nemusím říkat, kdo byl poslední a předposlední, samozřejmě Ústecký a Karlovarský kraj, to jsou takové stability, no ale Praha prostě vede. A jako vede vodost. My jsme na první příčce a jestli chcete něco říct, to konkrétní číslo, jo, tak podle těch statistik průměrný plat v Praze, průměrný, je 67 tisíc měsíčně. Ještě jednou. 67 tisíc měsíčně průměrný plat v Praze. Jako čistě matematicky by mě fakt zajímalo, kdo by...

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Atmo Music a jejich andělé. Právě teď u nás v éteru Hit Rádia City. Tohle byl náš český hudební rybníček. No a jako vždycky nový týden přinese do vysílání i náš City Quiz.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Pojď chvíli řešit opravdu důležité věci.
0: Hrajeme každý všední den po 10. hodině dopoledne, zdůrazňuju, a máme tady jednotlivá soutěžní kola každý všední den. Vždycky hádáme nějaké filmové hlášky nebo známé hity. Registrace do soutěže jde SMS-kou na čísle 777-937-777. A pokud vám moderátor zavolá, tak vaším úkolem je doplnit ať už text toho hitu nebo nějakou tu filmovou hlášku podle konkrétního zadání. Když se vám to podaří, je výhra vaše. V tomhle týdnu jsme dokonce rozdávali vouchery na 3000 korun na Laser Game. No a další soutěžní kola nás čekají zase od pondělí. Tak vám budu držet palce a nezapomeňte ladit nás i dopoledne, protože každý den rozdáváme nějaký dárky.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City.
0: Tady už ale pokračujeme v hudbě a jdeme rozdávat další hity. Bude Shakira, Roxette, ale jako první Lost Frequencies. Díky, že nás ladíte, no a pěknou sobotu.
1: Razitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Tohle byla Shakira, s vámi Hit Radio City, a když je v Česku něco dočasně velmi oblíbeného, tak se s tím logicky objeví často i nějaký průšvih. Je to takové zásadní pravidlo života, samozřejmě teďka máme podzim, takže období burčáků, vína, vinobraní, a tak se to logicky muselo stát. V Česku se podle inspekce objevil závadný krabičák. Podle kontrol tam byl nalezen i nějaký chemický proces, který se nějak jmenuje, ale já už si to nepamatuju, jak se jmenoval. Ale v podstatě jde o to, že výrazně to snižuje kvalitu vína, je tam horší chuť, vůně, barva a může vám to způsobit, no, problémy minimálně, pokud se nedokážete pročistit. Dalo by se to brát jako problém. Na druhou stranu, pokud v obchodě celoročně narazíte na víno, které stojí 19 korun a 90 halířů, tak bych tam to podezření měl tak nějak automaticky, že jo?

0: Tohle je doslova nabíjecí song. To je hudební nabíječka. Calvin Harris, John Newman, jejich společný hit Blame tady u nás na Hit Radio City. My v našem hudebním výběru pomalu a jistě pokračujeme dál. Máme krásný slunný podvečer, konkrétně 16 hodin a 38 minut k tomu. No to ještě není podvečer, ale jak to rychleji zapadá, rozumíte? No to je jedno. Každopádně čeká nás nejúspěšnější kapela v historii hudby. Minimálně podle čísel, která teď současně vydává speciální dokument a při té příležitosti dali jen tak rovnou dohromady i nové album. No co vám budu povídat, je to produktivní skupinka. When my time. Teď už zpívá s nimi Emily Armstrong, ale tohle ještě verze, kdy tam zpíval Chester. Zdravíme nahoru, Linkin Park právě teď na Hit Radio City.
1: Hit Radio. Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tohle byla Pink, s vámi taky Hit Radio City a Tomáš, krásný odpoledne. Máme přesně 4:45, takže za chvíli vás zase doinformujeme, ať co se týče zpráv z domova nebo ze světa, protože v tom celkovém chaosu je dobrý, když se člověk tak jako nějak základně orientuje. Ale protože u nás je to vždycky hlavně o hudbě, tak docela ještě zpívá, stihneme další hity. Bude Lukas Graham, Beberek, Samikolas, ale jako první opět Radeček a Maria Čírová, její hit v podstatě s ilegálním názvem Vloupám se. To by měla řešit policie, ale hej, je to skvělej.

0: hvězdou.
1: Bez debat jeden z nejsmutnějších hitů, který kdy byl napsán a zaspíván. Lucas Graham a jeho Seven Years na Hit Radio City. Za chvíli už další hity, teď ale naše informační okénko. Je tu Dominik a zprávy.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Pražští dopravní policisté mají k dispozici mobilní hlukoměr. Přístroj dokáže odhalit nelegálně upravené výfuky motocyklů a aut, které cíleně způsobují vyšší hluk. Přístroj mají policisté využívat při běžných silničních kontrolách, především ale při akcích zaměřených na sportovní a tuningová vozidla. Obyvatelé Troji protestují proti plánované bytové výstavbě na Šutce. Ta má proběhnout na místě dnešních tenisových kurtů a nezastavěného zeleného svahu na okraji přírodního parku Drahaň Troja. Vedle záboru zeleně upozorňují hlavně na měřítko zástavby nebo dopravní obslužnost úzkou ulicí k sadu. Připravili také petici, najdete ji na zachraňmešutku.cz. Praha 13 připravuje revitalizaci tržiště Luka. To patří mezi místa, která jsou dlouhodobě ve špatném technickém i estetickém stavu a jejich podoba už neodpovídá potřebám obyvatel. Prostor by měl po úpravách nabídnout místo pro setkávání, odpočinek, lokální trhy i hry pro děti. A na závěr tenis. Marie Bousková postoupila v Pekingu do třetího kola. Na turnaji v čínské metropoli naopak vypadly Kateřina Siniaková a Jakub Menšík. Bousková ve třetím kole doplnila další čtyři české hráčky. Už dříve si postup zajistili Linda Nosková, Karolína Muchová, Sára Bejlek a Nikola Bartuňková. Zítra čekáme v Praze polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od severozápadu oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
0: Hit Radio City.
2: Tolik Dominika, nejnovější zprávy, s vámi už zase Tomáš Kočárník a startuje naše poslední společná hoďka. Teď Cyril nebo Mandraže.

Tolik vzpomínka na Mandraže tady na Hit Radio City. No a jedna z největších událostí v Praze tento týden byla ta, že se koleje vrátily zpátky na Václavské náměstí. Je to další velký krok k tomu, aby se tam časem vrátily i tramvaje. Stavba pokračuje, a to dokončováním povrchu, potom zastávky, instalace trolejí a tak dále a tak dále. No, aktuálně to tam pořád vypadá jako rozbombardovaný Berlín v roce 1945. Ale provoz na nové trati by měl začít na konci června 2027. Respektive tak zní aktuální plán, víme, jak to chodí. Ať už jste fanoušky tramvají na Václaváku, nebo nejste fanoušky, nebo je vám to jedno, tak se k tomu musí říct jedna věc. Před 46 lety jsme s velkou slávou tramvaje z Václavského náměstí odstranili, abychom v roce 2026 to tam s velkou slávou za velké peníze zase vrátili. Jako jestli tam na nás nahoře někde kouká nějaká mimozemská civilizace, tak se podle mě

tohle byla pecka z Bondovky, Adele a její Skyfall. 17 hodin, 18 minut tady u nás na Hit Radio City. Jinak Adele má za svoji kariéru takový zvláštní výkyvy. A teď vůbec nemyslím ty fyzické, ale hudební. Protože má období, kdy dělá co písnička, to hit, a pak má období, kdy dělá věci, které nikdo neposlouchá a nikomu se nelíbí. A když se podíváte na její kariéru, tak ty chvíle, kdy se jí hudebně daří nejlíp, jsou období, kdy se extrémně trápila v osobním životě. Jinak řečeno, čím více má Adele na prd, tím lepší hudbu dělá. Což je pro ní docela drsný a dlouhodobě kariérně nepraktický. Pokračujeme další hity, bude Alex Warren, Pitbull, ale jako první Ava Max.

Alex Warren, Hit Radio City s vámi a prosím vás, v Česku bude líp. Jako fakt, ceny pohonných hmot by měly klesat. Což ono to dává matematický smysl, protože o moc víc nahoru už to nešlo. Na těch digitálních tabulích u benzínek nejsou trojciferní možnosti čísel, jo? Takže super. Zlevňuje ropa a tak by se to mělo dotknout i nás. Což jsou fakt dobrý zprávy, protože naše vláda, řekněme, se rozhodla zastropovat ceny ve chvíli, kdy jako už to bylo úplně neudržitelný a jak si se dalo čekat, že tohle zastropování díky pak už tomu opadnutí ceny ropy bude úspěšné a užitečné asi jako padák v ponorce. Ale i přesto, ze statistických důvodů doporučuju vždycky natankovat jenom za 500. Rozumíte? Tam si hlídáte tu cenu. Za 500 a nikdy neutratíte víc. Jako sice časem za to ujedete asi 30 metrů, ale jinak je to fajn taktika.

0: 17 hodin a 40 minut Shepard s jejich nejslavnějším hitem Geronimo. Díky, že nás ladíte a doufám, že máte příjemný podvečer. No a my jsme tento týden tady u nás v éteru měli vzácného hosta. Kateřina Marie Tichá dorazila přímo do našeho vysílání. Zvládli jsme tady probrat hromadu témat, a to včetně podzimní velké tour, kterou chystají společně s kapelou Benjis. Doporučuji mrknout na naše sociální sítě, kde tam vypouštíme takové perličky z tohohle rozhovoru, no a případně si zabukovat lístky na tohle podzimní tour Kateřiny Marie Tiché, které strašně rychle mizí. Ještě než se rozloučíme, tak ať těch hitů společně stihneme co nejvíc, rovnou tam posíláme další. Teď Imagine Dragons.
1: Hit Radio. Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Red a jeho Selaví na Hit Radio City. Blíží se nám 18. hodina, takže já si beru svých pět švestek a loučím se s vámi. V nejbližší době se na vás budu těšit, samozřejmě jako vždycky v sobotu po 13. hodině, ale taky tenhle pátek u našeho speciálního Hit Radio Classic, který v 18 hodin večer. Do té doby se mějte krásně, nebo se alespoň o to můžeme pokoušet, co taky jiného nám zbývá, že ano. Po zprávách třeba Sigma, Činasky nebo Dua Lipa. Byl s vámi Tomáš Kočárník, mějte se, smějte se.
1: Zlepši si náladu.
2: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
1: Zlepši si náladu.
2: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Systémy udržující život na Zemi degradují. Podle nové zprávy je už 7 z 9 takzvaných planetárních hranic překročeno a u všech tlak dál roste. Zvyšuje se tím riziko rozsáhlých a potenciálně nevratných změn životního prostředí. Umělá inteligence stále více ovlivňuje cestování. Lidem může pomoct vybrat destinaci podle jejich času, rozpočtu nebo zájmů a naplánovat detailní program. V čem dalším může být turistům nápomoc? Na řekne mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
5: Pokud pracuje s aktuálními daty o návštěvnosti, počasí, dopravě nebo nabídce aktivit, může například nabídnout alternativu k místu, které je zrovna velmi vytížené. To může pomoci nejen turistům, ale také místním podnikatelům a celému regionu.
4: AI tedy může lépe rozložit návštěvnost a zviditelnit méně známá místa. Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska motorvě z druhého místa, přestože kvůli páru v kvalifikaci odjel jen dvě měřené kola. Porazil ho pouze Španěl Izan Guevara. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Meteorologové očekávají jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na západě ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší teploty 18 až 23.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

Značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: srdcovky Hit Rádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Rádia CZ.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.